a neugledám te. Moje oči postajú jezero slza a moje srdce očežne za tobom kao bubnevý ratník a divne kurca. Ali ty si tako daleko,